0: Môj rytmus leta je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.